свежа от темпа се дживел. Слез хрустнали плаузивел.

I'm used to it by now. Just breathe. Just breathe.

Rádio Béčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na rádio.

0: Je 7 hodin na Rádiu B. Dobré ráno.
1: Žádný kecání, jenom čistý a poctivý funky. To je pořad Terapie funkem a právě začínáme.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Rádio Béčko. Leave your cares behind. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Dobré ráno. Je 8 hodin na rádiu B.
1: Zprávy na rádiu B. Po mírném ochlazení na začátku týdne se do Česka vrátí vlny veder. Ve druhé polovině týdne se očekávají teploty přes 35 stupňů Celsia. Příroda bude čelit extrémnímu horku. Vláda vedená Petrem Fialou zklamala učitele, když jejich platy v uplynulých 4 letech relativně klesly na 108% průměrné hrubé mzdy, ačkoliv bylo slíbeno 130%. Učitelé včetně ředitelů si v roce 2025 přišli v průměru na 53 400 korun hrubého. Vláda Andreje Babiše slibovala zvýšení se závazkem potřebných desítek miliard navíc. Na Bruntálsku došlo k dramatickému požáru chalupy, který způsobil škodu přibližně ve výši 3 milionů korun. Naštěstí všichni obyvatelé stačili utéct do bezpečí bez zranění. Požár zasáhl chalupu v Liptani v neděli v dopoledních hodinách. Závažná nehoda se odehrála v neděli kolem 17. hodiny ve Velichovkách na Náchodsku. Cyklista utrpěl vážné poranění hlavy po střetu s osobním automobilem. Záchranáři ho museli transportovat do nemocnice vrtulníkem. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu B?
2: Hoď se do klidu s rádiem.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Dream Me a Dream je posmrtné album od kultovního zpěváka a skladatele Takera Zimmermana, které mělo být stěžejním bodem jeho plánovaného návratu. Eklektický mix emocí a zvuků, včetně přispění skupiny Big Thief, nabízí dojemné rozloučení s jeho kariérou. Vydané v 2024 posluchače přináší do světa, kde je hudba živoucím vyprávěním. A nyní si pustíme vaši oblíbenou hudbu.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

Sebestřed. Dopoledne plné muziky na Bčku. Systematically twisted by the system.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Máte rádi fotbal, vážení posluchači? Zúčastněte se soutěže k mistrovství světa ve fotbale 2024 a otestujte své znalosti o této královské hře. Stačí správně odpovědět na otázku a můžete vyhrát skvělé ceny. Lindu Noskovou mile překvapil úspěch na turnaji v Berlíně, kde triumfovala nad Jessicou Pegulaovou s výsledkem 6-4, 4-6, 6-3. Na svém prvním letošním turnaji na trávě nevěděla, co očekávat. Ale zisk druhého titulu na okruhu WTA byl sladkou tečkou. Řekla, že je ráda, že ukončila sérii tří předchozích nezdarů a nyní může slavit krásný týden. Lamine Yamal, 18-letá naděje španělského fotbalu, vyjádřil nadšení po výhře 4-0 nad Saúdskou Arábií. Podle něj teprve teď Španělé ukázali svou opravdovou sílu, na rozdíl od bezbrankové remízy s Kapverdami. Španělští fanoušci tak mohou doufat, že jejich tým opět předvedl šampionátní formu. Čeští hokejbalisté porazili Kanadu 6-3 na domácím mistrovství světa v Ostravě. Dalimil Zvonek zazářil s dvěma góly a jednou asistencí proti obhajcům titulu. Další utkání se hrají s Švýcary v pondělí. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Talk show, žánrovky, DJ sety. A hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

zprávy na Rádiu B. Po mírném ochlazení na začátku týdne se do Česka vrátí vlny veder. Ve druhé polovině týdne se očekávají teploty přes 35 stupňů Celsia. Příroda bude čelit extrémnímu horku. Vláda vedená Petrem Fialou zklamala učitele, když jejich platy v uplynulých 4 letech relativně klesly na 108% průměrné hrubé mzdy, ačkoliv bylo slíbeno 130%. Učitelé včetně ředitelů si v roce 2025 přišli v průměru na 53 400 korun hrubého. Vláda Andreje Babiše slibovala zvýšení se závazkem potřebných desítek miliard navíc. Na Bruntálsku došlo k dramatickému požáru chalupy, který způsobil škodu přibližně ve výši 3 milionů korun. Naštěstí všichni obyvatelé stačili utéct do bezpečí bez zranění. Požár zasáhl chalupu v Liptani v neděli v dopoledních hodinách. Závažná nehoda se odehrála v neděli kolem 17. hodiny ve Velichovkách na Náchodsku. Cyklista utrpěl vážné poranění hlavy po střetu s osobním automobilem. Záchranáři ho museli transportovat do nemocnice vrtulníkem. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Toy Story 5 si zajistil největší úspěch úvodního víkendu 2026 s výdělkem ve výši 160 milionů dolarů. Tento film z dílny Pixar přilákal diváky celého světa a vydělal celkově 312 milionů, což je druhý nejlepší animovaný start od V hlavě 2. Úvodní pátek vynesl 71 milion dolarů, včetně čtvrtečních předpremiér. Tak to je dnes od filmu vše a nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.
3: Hip-hopem.

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

0: Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz.
1: Posloucháš rovný výtek na Béčku.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Máte rádi fotbal, vážení posluchači? Zúčastněte se soutěže k mistrovství světa ve fotbale 2024 a otestujte své znalosti o této královské hře. Stačí správně odpovědět na otázku a můžete vyhrát skvělé ceny. Lindu Noskovou mile překvapil úspěch na turnaji v Berlíně, kde triumfovala nad Jessicou Pegulaovou s výsledkem 6-4, 4-6, 6-3. Na svém prvním letošním turnaji na trávě nevěděla, co očekávat. Ale zisk druhého titulu na okruhu WTA byl sladkou tečkou. Řekla, že je ráda, že ukončila sérii 3 předchozích nezdarů a nyní může slavit krásný týden. Lamine Yamal, 18-letá naděje španělského fotbalu, vyjádřil nadšení po výhře 4-0 nad Saúdskou Arábií. Podle něj teprve teď Španělé ukázali svou opravdovou sílu na rozdíl od bezbrankové remízy s Kapverdami. Španělští fanoušci tak mohou doufat, že jejich tým opět předvedl šampionátní formu. Čeští hokejbalisté porazili Kanadu 6-3 na domácím mistrovství světa v Ostravě. Dalimil Zvonek zazářil s 2 góly a 1 asistencí proti obhajcům titulu. Další utkání se hrají s Švýcary v pondělí. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

proud té nejlepší hudby, kterou na Béčku máme. To je Béčko. Každé všední odpoledne

0: zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: V brněnském kabinetu Můz pokřtí své nové album kapela Slot. A dorazí i zajímaví hosté. Lístek vyjde na 300 korun. Palác Akropolis v Praze si dnes od 19.30 podmaní bratři Orfové, kteří koncertují jen sporadicky, tak si je nenechte ujít. Lístek vyjde na 480 korun. V Kongresovém centru v Praze vystoupí americká zpěvačka Beth Hart. Vstup startuje na 1590 korunách.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
4: Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.
5: Hoď se do klidu s Rádiem B.

Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Je 10 hodin na rádiu B. Zprávy na rádiu B. Po mírném ochlazení na začátku týdne se do Česka vrátí vlny veder. Ve druhé polovině týdne se očekávají teploty přes 35 stupňů Celsia. Příroda bude čelit extrémnímu horku. Vláda vedená Petrem Fialou zklamala učitele, když jejich platy v uplynulých 4 letech relativně klesly na 108% průměrné hrubé mzdy, ačkoliv bylo slíbeno 130%. Učitelé včetně ředitelů si v roce 2025 přišli v průměru na 53 400 korun hrubého. Vláda Andreje Babiše slibovala zvýšení se závazkem potřebných desítek miliard navíc. Na Bruntálsku došlo k dramatickému požáru chalupy, který způsobil škodu přibližně ve výši 3 milionů korun. Naštěstí všichni obyvatelé stačili utéct do bezpečí bez zranění. Požár zasáhl chalupu v Liptani v neděli v dopoledních hodinách. Závažná nehoda se odehrála v neděli kolem 17. hodiny ve Velichovkách na Náchodsku. Cyklista utrpěl vážné poranění hlavy po střetu s osobním automobilem. Záchranáři ho museli transportovat do nemocnice vrtulníkem. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu B.
1: Hity, které znáte. Právě teď na Béčku.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

posloucháš Sebestřed na Béčku.

0: talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.
1: Od lidí pro lidi.
2: Yeah.

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Máte rádi fotbal, vážení posluchači? Zúčastněte se soutěže k mistrovství světa ve fotbale 2024 a otestujte své znalosti o této královské hře. Stačí správně odpovědět na otázku a můžete vyhrát skvělé ceny. Lindu Noskovou mile překvapil úspěch na turnaji v Berlíně, kde triumfovala nad Jessicou Pegulaovou s výsledkem 6-4, 4-6, 6-3. Na svém prvním letošním turnaji na trávě nevěděla, co očekávat. Ale zisk druhého titulu na okruhu WTA byl sladkou tečkou. Řekla, že je ráda, že ukončila sérii tří předchozích nezdarů a nyní může slavit krásný týden. Lamine Yamal, 18-letá naděje španělského fotbalu, vyjádřil nadšení po výhře 4-0 nad Saúdskou Arábií. Podle něj teprve teď Španělé ukázali svou opravdovou sílu, na rozdíl od bezbrankové remízy s Kapverdami. Španělští fanoušci tak mohou doufat, že jejich tým opět předvedl šampionátní formu. Čeští hokejbalisté porazili Kanadu 6-3 na domácím mistrovství světa v Ostravě. Dalimil Zvonek zazářil s dvěma góly a jednou asistencí proti obhajcům titulu. Další utkání se hrají s Švýcary v pondělí. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Tvoje srdce bije v hauzovým rytmu.

0: Radio B.
1: Následující flák je od Gramophone Dizzy. Skutečně skvělej swingovej hauzík, takže si ho pěkně užijte na Bčku.

Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Ahoj posluchači. Ze světa technologií přichází zajímavá novinka z Číny, kde byly na ulicích spatřeny pokročilé humanoidní roboty žebrající s nápisy jako prosím, zaplaťte mi účet za elektřinu. Tento jev poukazuje na vliv, který má umělá inteligence všude kolem nás. Buďte bdělí a sledujte, jak se technologie vyvíjejí. Mějte se krásně, vaše Rádio B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz.

11 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Po mírném ochlazení na začátku týdne se do Česka vrátí vlny veder. Ve druhé polovině týdne se očekávají teploty přes 35 stupňů Celsia. Příroda bude čelit extrémnímu horku. Vláda vedená Petrem Fialou zklamala učitele, když jejich platy v uplynulých 4 letech relativně klesly na 108% průměrné hrubé mzdy, ačkoliv bylo slíbeno 130%. Učitelé včetně ředitelů si v roce 2025 přišli v průměru na 53 400 korun hrubého. Vláda Andreje Babiše slibovala zvýšení se závazkem potřebných desítek miliard navíc. Na Bruntálsku došlo k dramatickému požáru chalupy, který způsobil škodu přibližně ve výši 3 milionů korun. Naštěstí všichni obyvatelé stačili utéct do bezpečí bez zranění. Požár zasáhl chalupu v Liptani v neděli v dopoledních hodinách. Závažná nehoda se odehrála v neděli kolem 17. hodiny ve Velichovkách na Náchodsku. Cyklista utrpěl vážné poranění hlavy po střetu s osobním automobilem. Záchranáři ho museli transportovat do nemocnice vrtulníkem. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Dream Me a Dream je posmrtné album od kultovního zpěváka a skladatele Takera Zimmermana, které mělo být stěžejním bodem jeho plánovaného návratu. Eklektický mix emocí a zvuků, včetně přispění skupiny Big Thief, nabízí dojemné rozloučení s jeho kariérou. Vydané v 2024 posluchače přináší do světa, kde je hudba živoucím vyprávěním. A nyní si pustíme vaši oblíbenou hudbu.
2: To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku. Sebestřed.

0: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio.b.cz.
1: Soundground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.
2: Zpomal s náma.

Radio Béčko. Radio Béčko. Leave your cares behind. S náma teprve žiješ. Radio B.cz.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Máte rádi fotbal, vážení posluchači? Zúčastněte se soutěže k mistrovství světa ve fotbale 2024 a otestujte své znalosti o této královské hře. Stačí správně odpovědět na otázku a můžete vyhrát skvělé ceny. Lindu Noskovou mile překvapil úspěch na turnaji v Berlíně, kde triumfovala nad Jessicou Pegulaovou s výsledkem 6-4, 4-6, 6-3. Na svém prvním letošním turnaji na trávě nevěděla, co očekávat, ale zisk druhého titulu na okruhu WTA byl sladkou tečkou. Řekla, že je ráda, že ukončila sérii 3 předchozích nezdarů a nyní může slavit krásný týden. Lamine Yamal, 18-letá naděje španělského fotbalu, vyjádřil nadšení po výhře 4-0 nad Saúdskou Arábií. Podle něj teprve teď Španělé ukázali svou opravdovou sílu, na rozdíl od bezbrankové remízy s Kapverdami. Španělští fanoušci tak mohou doufat, že jejich tým opět předvedl šampionátní formu. Čeští hokejbalisté porazili Kanadu 6-3 na domácím mistrovství světa v Ostravě. Dalimil Zvonek zazářil s 2 góly a 1 asistencí proti obhajcům titulu. Další utkání se hrají s Švýcary v pondělí. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Pohodička s reggae na Béčku.

Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: V brněnském kabinetu Mus pokřtí své nové album kapela Slot. A dorazí i zajímaví hosté. Lístek vyjde na 300 korun. Palác Akropolis v Praze si dnes od 19.30 podmaní bratři Orfové, kteří koncertují jen sporadicky, tak si je nenechte ujít. Lístek vyjde na 480 korun. V Kongresovém centru v Praze vystoupí americká zpěvačka Beth Hart. Vstup startuje na 1590 korunách.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
4: Posloucháš Sebestřed na Béčku.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

0: Je pravé poledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Meteorologové varují před silnými bouřkami, které zasáhnou Českou republiku již po třetí za tři dny, neboť v oblasti se stále nachází vlhký a nestabilní vzduch. Český hydrometeorologický ústav vydal ráno výstrahu, která se týká jihozápadní a východní části republiky, a doporučuje být obezřetní. Očekávejte místní bouřky z tepla, které zasáhnou oblast v pondělí odpoledne. Inovativní linka pro výrobu lepšího toastového chleba od společnosti Penam, na kterou bylo vyčleněno dotací ve výši 100 milionů korun, směřuje k soudu. Obžaloba je podána na dvě osoby a na pekárnu Zelená louka, kterou vlastní koncern Agrofert. Tento soudní případ vyvolává velkou pozornost kvůli způsobu využití státní podpory v oblasti potravinářského průmyslu. V Brně na hlavním nádraží probíhá evakuace kvůli nálezu nevybuchlé munice při stavebních pracích poblíž. Na místě zasahují policisté a hasiči, aby zajistili bezpečnost. Cestující i řidiči musí počítat s velkými komplikacemi v okolí. Část Olomouce zůstala bez pitné vody poté, co v noci na pondělí prasklo vodovodní potrubí kvůli horku. K havárii došlo v Hinajsově ulici u budovy magistrátu a také v ulicích U, Místní dráhy a Krapková. Obyvatelé se potýkají s následky prasklého potrubí, které zhoršilo dodávky vody do mnoha domácností. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: News! News! News! News!

Yeah.

Rekolektum, utrum zmetkum, metalovsku presku, etno mi nespátryš. Rekolektum, utrum zmetkum, bez respektu, tvíši trestu. Můžeš nás hanit, zdanit, zranit, pro nic za nic.

0: Jedna hodina odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Meteorologové varují před silnými bouřkami, které zasáhnou Českou republiku již po třetí za tři dny, neboť v oblasti se stále nachází vlhký a nestabilní vzduch. Český hydrometeorologický ústav vydal ráno výstrahu, která se týká jihozápadní a východní části republiky a doporučuje být obezřetní. Očekávejte místní bouřky z tepla, které zasáhnou oblast v pondělí odpoledne. Inovativní linka pro výrobu lepšího toastového chleba od společnosti Penam, na kterou bylo vyčleněno dotací ve výši 100 milionů korun, směřuje k soudu. Obžaloba je podána na dvě osoby a na pekárnu Zelená louka, kterou vlastní koncern Agrofert. Tento soudní případ vyvolává velkou pozornost kvůli způsobu využití státní podpory v oblasti potravinářského průmyslu. V Brně na hlavním nádraží probíhá evakuace kvůli nálezu nevybuchlé munice při stavebních pracích poblíž. Na místě zasahují policisté a hasiči, aby zajistili bezpečnost. Cestující i řidiči musí počítat s velkými komplikacemi v okolí. Část Olomouce zůstala bez pitné vody poté, co v noci na pondělí prasklo vodovodní potrubí kvůli horku. K havárii došlo v Hynajsově ulici u budovy magistrátu a také v ulicích U, Místní dráhy a Krapková. Obyvatelé se potýkají s následky prasklého potrubí, které zhoršilo dodávky vody do mnoha domácností. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Ve skupině i mistrovství světa si Francie může zajistit postup do vyřazovacích bojů zápasem proti Iráku. Utkání začíná ve 22 hodin a 15 minut a vysílá ho ČT Sport. Ranní zápas mezi Alžírskem a Jordánskem od 4 hodin a 15 minut přinese ČT Sport živě. Iránští fotbalisté poděkovali Los Angeles za jejich vřelé přivítání na mistrovství světa 2024. Po zápase s Belgií na Sofia Stadium zanechali dojemný ručně psaný vzkaz. Tým trenéra Amira Galenoeyho má stále šanci postoupit ze skupiny, což je pro ně historický úspěch. Trenér kapverdských fotbalistů Pedro Leita Obrito, známý jako Bubista, věří, že sny jeho týmu vítězí nad realitou. Tým, který již získal bod proti Španělsku a Uruguay, nyní sní o úspěchu ve vyřazovací části šampionátu. Kapverdy píší historickou kapitolu pro tuto malou africkou zemi. V pražském Edenu vzplál olympijský oheň díky hokejovému kapitánovi Romanu Červenkovi, čímž zahájil 22. ročník olympiády dětí a mládeže. Mladí sportovci ve věku 12 až 16 let nyní měří síly v různých disciplínách. Nepromeškejte živé přenosy na ČT Sport, které jsou dostupné i na multiplatformě ČT Sport Plus. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: A teď si dáme rockovou pecku na Bčku.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko Mix. Každé všední odpoledne na rádiu B.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: V brněnském kabinetu Mus pokřtí své nové album kapela Slot. A dorazí i zajímaví hosté. Lístek vyjde na 300 korun. Palác Akropolis v Praze si dnes od 19.30 podmaní bratři Orfové, kteří koncertují jen sporadicky, tak si je nenechte ujít. Lístek vyjde na 480 korun. V Kongresovém centru v Praze vystoupí americká zpěvačka Beth Hart. Vstup startuje na 1590 korunách.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
4: Hity, které znáte právě teď na Bčku.

0: Dvě hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Nová ombudsmanka Eva Kostolanská spolu s dětským ombudsmanem Martinem Benešem a zástupcem Vítem Alexandrem Schormem v pondělí podpořili stávku médií veřejné služby. Do práce dorazili v černém jako symbol protestu proti plánované změně financování veřejnoprávních médií. Tímto způsobem dávají najevo svůj nesouhlas s kroky vlády pro 2024. Elektrizace železničních tratí v severovýchodním Bavorsku se potýká s opožděním, jež kritizují jak české, tak německé hospodářské komory. Projekt, přestože má politickou podporu, financování i povolení, stagnuje. Tento problém narušuje důležité infrastrukturní propojení mezi Německem a Českem, což způsobuje zklamání na obou stranách hranice. Ondřej Prokop, kandidát ANO na primátora a zastupitel hlavního města, byl odvolán z dozorčí rady městského dopravního podniku. Rada Prahy ho odvolala na návrh primátorova náměstka Jaromíra Beránka. Politické napětí v Praze se tak vyostřuje, protože odvolání souvisí s blížícími se volbami v roce 2024. Meteorologové varují před silnými bouřkami, které zasáhnou Českou republiku již po třetí za tři dny, neboť v oblasti se stále nachází vlhký a nestabilní vzduch. Český hydrometeorologický ústav vydal ráno výstrahu, která se týká jihozápadní a východní části republiky, a doporučuje být obezřetní. Očekávejte místní bouřky z tepla, které zasáhnou oblast v pondělí odpoledne. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Pořádně nalomenej být.

Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Ve skupině i mistrovství světa si Francie může zajistit postup do vyřazovacích bojů zápasem proti Iráku. Utkání začíná ve 22 hodin a 15 minut a vysílá ho ČT Sport. Ranní zápas mezi Alžírskem a Jordánskem od 4 hodin a 15 minut přinese ČT Sport živě. Iránští fotbalisté poděkovali Los Angeles za jejich vřelé přivítání na mistrovství světa 2024. Po zápase s Belgií na Sofie Stadium zanechali dojemný ručně psaný vzkaz. Tým trenéra Amira Galenoeho má stále šanci postoupit ze skupiny, což je pro ně historický úspěch. Trenér kapverdských fotbalistů Pedro Leita Obrito, známý jako Bubista, věří, že sny jeho týmu vítězí nad realitou. Tým, který již získal bod proti Španělsku a Uruguayi, nyní sní o úspěchu ve vyřazovací části šampionátu. Kapverdy píší historickou kapitolu pro tuto malou africkou zemi. V pražském Edenu vzplál olympijský oheň díky hokejovému kapitánovi Romanu Červenkovi, čímž zahájil 22. ročník olympiády dětí a mládeže. Mladí sportovci ve věku 12 až 16 let nyní měří síly v různých disciplínách. Nepromeškejte živé přenosy na ČT Sport, které jsou dostupné i na multiplatformě ČT Sport Plus. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Užij si jamajské slunce.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Ty hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Ahoj posluchači. Ze světa technologií přichází zajímavá novinka z Číny, kde byly na ulicích spatřeny pokročilé humanoidní roboty žebrající s nápisy jako prosím, zaplaťte mi účet za elektřinu. Tento jev poukazuje na vliv, který má umělá inteligence všude kolem nás. Buďte bdělí a sledujte, jak se technologie vyvíjejí. Mějte se krásně, vaše Rádio B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život.

0: 3 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Nová ombudsmanka Eva Kostolanská spolu s dětským ombudsmanem Martinem Benešem a zástupcem Vítem Alexandrem Schormem v pondělí podpořili stávku médií veřejné služby. Do práce dorazili v černém jako symbol protestu proti plánované změně financování veřejnoprávních médií. Tímto způsobem dávají najevo svůj nesouhlas s kroky vlády pro 2024. Elektrizace železničních tratí v severovýchodním Bavorsku se potýká s opožděním, jež kritizují jak české, tak německé hospodářské komory. Projekt, přestože má politickou podporu, financování i povolení, stagnuje. Tento problém narušuje důležité infrastrukturní propojení mezi Německem a Českem, což způsobuje zklamání na obou stranách hranice. Ondřej Prokop, kandidát ANO na primátora a zastupitel hlavního města, byl odvolán z dozorčí rady městského dopravního podniku. Rada Prahy ho odvolala na návrh primátorova náměstka Jaromíra Beránka. Politické napětí v Praze se tak vyostřuje, protože odvolání souvisí s blížícími se volbami v roce 2024. Meteorologové varují před silnými bouřkami, které zasáhnou Českou republiku již po třetí za 3 dny, neboť v oblasti se stále nachází vlhký a nestabilní vzduch. Český hydrometeorologický ústav vydal ráno výstrahu, která se týká jihozápadní a východní části republiky a doporučuje být obezřetní. Očekávejte místní bouřky z tepla, které zasáhnou oblast v pondělí odpoledne. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
2: A teď si dáme rockovou pecku na B.

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko. Každé všední odpoledne

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Dream Me a Dream je posmrtné album od kultovního zpěváka. Dream Me a Dream je posmrtné album od kultovního zpěváka a skladatele Takera Zimmermana, které mělo být stěžení.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Ve skupině i mistrovství světa si Francie může zajistit postup do vyřazovacích bojů zápasem proti Iráku. Utkání začíná ve 22 hodin a 15 minut a vysílá ho ČT Sport. Ranní zápas mezi Alžírskem a Jordánskem od 4 hodin a 15 minut přinese ČT Sport živě. Iránští fotbalisté poděkovali Los Angeles za jejich vřelé přivítání na mistrovství světa 2024. Po zápase s Belgií na Sofie Stadium zanechali dojemný ručně psaný vzkaz. Tým trenéra Amira Galenoeyho má stále šanci postoupit ze skupiny, což je pro ně historický úspěch. Trenér kapverdských fotbalistů Pedro Leita Obrito, známý jako Bubista, věří, že sny jeho týmu vítězí nad realitou. Tým, který již získal bod proti Španělsku a Uruguay, nyní sní o úspěchu ve vyřazovací části šampionátu. Kapverdy píší historickou kapitolu pro tuto malou africkou zemi. V pražském Edenu vzplál olympijský oheň díky hokejovému kapitánovi Romanu Červenkovi, čímž zahájil 22. ročník olympiády dětí a mládeže. Mladí sportovci ve věku 12 až 16 let nyní měří síly v různých disciplínách. Nepromeškejte živé přenosy na ČT Sport, které jsou dostupné i na multiplatformě ČT Sport Plus. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Posloucháš Zlomený beaty na B.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: V brněnském kabinetu Můz pokřtí své nové album kapela Slot. A dorazí i zajímaví hosté. Lístek vyjde na 300 korun. Palác Akropolis v Praze si dnes od 19.30 podmaní bratři Orfové, kteří koncertují jen sporadicky, tak si je nenechte ujít. Lístek vyjde na 480 korun. V Kongresovém centru v Praze vystoupí americká zpěvačka Beth Hart. Vstup startuje na 1590 korunách.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
4: Radio B.

0: 4 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Nová ombudsmanka Eva Kostolanská spolu s dětským ombudsmanem Martinem Benešem a zástupcem Vítem Alexandrem Schormem v pondělí podpořili stávku médií veřejné služby. Do práce dorazili v černém jako symbol protestu proti plánované změně financování veřejnoprávních médií. Tímto způsobem dávají najevo svůj nesouhlas s kroky vlády pro 2024. Elektrizace železničních tratí v severovýchodním Bavorsku se potýká s opožděním, jež kritizují jak české, tak německé hospodářské komory. Projekt, přestože má politickou podporu, financování i povolení, stagnuje. Tento problém narušuje důležité infrastrukturní propojení mezi Německem a Českem, což způsobuje zklamání na obou stranách hranice. Ondřej Prokop, kandidát ANO na primátora a zastupitel hlavního města, byl odvolán z dozorčí rady městského dopravního podniku. Rada Prahy ho odvolala na návrh primátorova náměstka Jaromíra Beránka. Politické napětí v Praze se tak vyostřuje, protože odvolání souvisí s blížícími se volbami v roce 2024. Meteorologové varují před silnými bouřkami, které zasáhnou Českou republiku již po třetí za 3 dny, neboť v oblasti se stále nachází vlhký a nestabilní vzduch. Český hydrometeorologický ústav vydal ráno výstrahu, která se týká jihozápadní a východní části republiky, a doporučuje být obezřetní. Očekávejte místní bouřky z tepla, které zasáhnou oblast v pondělí odpoledne. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
2: Užij si jamajské slunce. Na bez.

0: Filmové novinky
1: na rádiu B.
0: Filmové novinky
1: na rádiu B.

0: vaší oblíbené hudbě.
1: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Ve skupině i mistrovství světa si Francie může zajistit postup do vyřazovacích bojů zápasem proti Iráku. Utkání začíná ve 22 hodin a 15 minut a vysílá ho ČT Sport. Ranní zápas mezi Alžírskem a Jordánskem od 4 hodin a 15 minut přinese ČT Sport živě. Iránští fotbalisté poděkovali Los Angeles za jejich vřelé přivítání na mistrovství světa 2024. Po zápase s Belgií na Sofi Stadium zanechali dojemný ručně psaný vzkaz. Tým trenéra Amíra Galenoeyho má stále šanci postoupit ze skupiny, což je pro ně historický úspěch. Trenér kapverdských fotbalistů Pedro Leitao Brito, známý jako Bubista, věří, že sny jeho týmu vítězí nad realitou. Tým, který již získal bod proti Španělsku a Uruguay, nyní sní o úspěchu ve vyřazovací části šampionátu. Kapverdy píší historickou kapitolu pro tuto malou africkou zemi. V pražském Edenu vzplál olympijský oheň díky hokejovému kapitánovi Romanu Červenkovi, čímž zahájil 22. ročník olympiády dětí a mládeže. Mladí sportovci ve věku 12 až 16 let nyní měří síly v různých disciplínách. Nepromeškejte živé přenosy na ČT Sport, které jsou dostupné i na multiplatformě ČT Sport Plus. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Rokuj s náma na Béčku.

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí

0: Je 5 hodin na Rádiu B.
1: Zajímavý akce na dnešek.
2: Ti přináší Rádio B.
3: V brněnském kabinetu Můz pokřtí své nové album kapela Slot. A dorazí i zajímaví hosté. Lístek vyjde na 300 korun. Palác Akropolis v Praze si dnes od 19.30 podmaní bratři Orfové, kteří koncertují jen sporadicky, tak si je nenechte ujít. Lístek vyjde na 480 korun. V Kongresovém centru v Praze vystoupí americká zpěvačka Beth Hart. Vstup startuje na 1590 korunách.
4: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
5: Pohodlně se usaďte
6: a čekejte nečekané.
5: Právě začíná naše netradiční cestování s pořadem Zeměkoule.
7: Takže milí posluchači Rádia Bčko, náš cestovatelský pořad Zeměkoule je zpět. Vítá vás DJ Lobo a
8: Cvrkoslav Zelený. Krásnou neděli, přátelé. My vás vítáme opět u naší toulavé kamery.
7: Toulavé kamery po našem, tak řečeno.
8: Tak trošku netradiční cestopis, by se dalo říct.
7: Přesně tak, a kam vyrážíme teď, Cvrndo?
8: No já, co se sebou s Ingridkou, tak pro nás nic nepřipravila. Vy už to teda víte z toho džinglu, který jsme pro vás připravili. No a pojedeme asi zachránit kolegu Šaza na Jamajku, je tak?
7: No je tak, no. To bude hodně zajímavá cesta za mě.
8: No a jak jsme se k tomu vlastně dostali?
7: No tak Šazo nám zavolal, že ho vlastně unesli piráti a jestli mu nepřiletíme na pomoc.
8: No a my jsme si řekli, že vzhledem k tomu, že nemáme žádný potvrzený výlet, že by to nebyla úplně špatná destinace.
7: No hlavně Šaza potřebujeme, že jo, na rádiu, takže...
8: A já jsem se chtěl podívat na Jamajku.
7: Já, a takže to krásně spojíme, Cvrno. Doufám, že naše cesta to zvládne, tuhle cestu.
8: No bude to jako za oceánská jízda, o tom žádná, ale já si myslím, že to zvládnu.
7: Asi jo, viď. Bude to možná s nějakým tankováním na půl cesty, ale...
8: Nějaký ropný plošině, přesně tak.
7: nějak to dáme.
8: Já bych tam pustil první písničku, ať posluchače naladíme na tu naší jamajskou linku.
7: Souhlasím, Cvrndo.
8: Myslím si, že tam máme Mikima, nepletu se na začátek.
7: Máme tady Mikima.
8: No tak pojďme rovnou na něj a v následujícím vstupu asi odstartujeme, jak už tomu bývá tradicí.
7: Takže pohodlně se usaďte, přátelé, a začíná Zeměkoule na Bčku.
8: Tentokrát z Jamajky.

0: No a nám už nezbývá, než odstartovat dnešní výlet, jak jsme tak trošku naznačili na začátku. Dneska vyrážíme na Jamajku. Lobo, jak se na to těšíš?
1: No těším se, sice jakoby je to tentokrát i s úkolem záchrany Shaza.
0: Já ale... si myslím, že to zvládneme, já nakopnu to letadlo.
1: Nakopni to.
0: No, jsi taky tak nervózní před cestou.
1: Popravdě, když slyším ten zvuk toho tvýho letadla, tak jsem vždycky nervózní.
0: Ale to neber to tak, ona to je jako hundrtka zlatá, ale to spíš toho pilota bych se bál upřímně. Ale máš ty... fernet na cestu?
1: To víš, že mám. Hnedka klasicky litrovýho, viď, byle v akci, já jsem tě slyšel ve vintážku, že si říkal, že tam je v akci, tak jsem tam taky zaběhnul.
0: No ale to už stojí za to. Tak dámy a pánové, usaďte se na svý sedadlech, připoutejte se, tento let je nekuřácký, to bych rád upozornil.
1: Přesně tak, kouře bude dost až na Jamajce.
0: No a příští zastávka, letiště Kingston, Norman Manley, to je nějaký jamajský pán, jestli se nepletu, po něj pojmenuju to letiště.
1: Tak, no, nejsem si úplně
0: první
1: jistý.
0: Premiér, jestli se nepletu, Jamajky, všeobecně.
1: Asi jo, cvrno.
0: To je něco jako naše letiště Václava Havla versus Ruzině.
1: Dejme tomu, no.
0: No tak nalej fernet a vyrážíme, já už jsem nervózní.
1: Dáme přípitek, Cvrndo, ať nám vyjde cesta.
0: Tak na zdraví a startujeme.
1: Na zdravíčko.
0: Ladíte z nedělní zeměkouly, já jsem chtěl říct sobotní, je to nedělní zeměkoule. A tentokrát z Jamajky, ze slunné Jamajky.
1: Ze slunné Jamajky, za chvilku už se slyšíme v Kingstonu.

0: Pomalu přistáváme, dámy a pánové. Hele, Lobo, stáhnul jsi na cestu tu aplikaci Shazam?
1: Shazam, cvrndo, ty asi nevíš, jaký mám telefon, viď? Nebo nespomínáš si?
0: Pravda, no jenom, že scháníme jako kolegu Shaza, tak jo, že bychom v té aplikaci mohli plus minus najít.
1: To je fakt, hele, cvrno, tak v tom případě tu aplikaci si budeš muset nainstalovat ty. Doufám, že ji máš, já ji nemám, no.
0: Já teda taky ne, ale zároveň Shaza doufám najdem. On říkal něco o pirátech, jestli se nepletu.
1: No, doufám, že tady nějaká Wi-Fi bude, tak Shazam.
0: No počkej, jako se, že... piráti to jsou ty, jak ilegálně stahují jako porno, ne, a ty filmy. Nepletu se.
1: No já myslel, že to je ten Bartoš a spol.
0: Jo, pravda, ty vole.
1: Jestli my nejsme špatně, cvrno.
0: My jsme přelítli Prahu, my už jsme na Jamajce, jestli.
1: Sakra.
0: No nic, hele, nem se mrknout někam do hospody.
1: Nem se mrknout do hospody, ale on...
0: Tam se rozmyslíme, co a dál.
1: Ne, Shazo říkal, že určitě na Jamajce, já si vzpomínám moc dobře na ten hovor.
0: No však telefonoval, ano, ano. To nebyla žádná hračanská.
1: Já bych chtěl ještě zmínit, vlastně to jsem zapomněl po tom prvním tracku, že jsem si vzal tričko na tuhle cestu jamajskou od Mikima. To bylo takový spojení.
0: Já musím říct, že Lobovi to hrozně sluší, takže respect to Mikim.
1: Yes, yes, respect to Mikim. No a my si dáme asi další track, ne, cvrno?
0: Dáme si další track a zároveň se asi rozkoukáme v tom jamajském světě a domluvíme se kudy kam dál.
1: Půjdeme asi do té hospůdky, jak si už nahodil, a možná bychom v dalším vstupu mohli taky zmínit soutěž z minulého italského dílu.
0: Pravda, pravda. Takže se vidíme v hospodě, nebo slyšíme v hospodě a začneme soutěžit.
1: A teďko si dáme asi tu nejvíc jamajskou věc, kterou můžem, a je to Bob Marley.

Tak milí posluchači, my už jsme se pohodlně usadili taky a tentokrát... hospůdce v Kingstonu

0: Bo.
1: No a vítězem minulé soutěže z italského dílu se stává posluchač Zdeněk z Litoměřicka.
0: To bude zase nějaký roudničák, já mám takový tušení, že vím, o koho jde, ale nechci předbíhat. No a my teda Zdeňkovi gratulujeme, vyhrál.
1: Vyhrál pivko dle vlastního výběru a tričko, ne dle vlastního výběru, to bylo tentokrát pivo Rotor vlastně, který jsme nabízeli.
0: Ano, to bylo pivko Rotor a tričko Rádio B s ovečkou, ne, to naše klasický.
1: Přesně tak, já bych chtěl ještě zmínit správnou odpověď, která byla Bud Spencer, hledali jsme Buda Spencera.
0: To jste určitě poznali podle toho zvukového
1: Jo, to byla skvělá nápověda zvuková.
0: No a na tenhle 14. deník máme tady nějakou výletní soutěž.
1: No, určitě soutěž máme, bude to zase tradiční soutěž o trička Rádia B a tentokrát pivo zas dle vašeho výběru, přátelé.
0: No hlavně si nesmíte vybírat to drahý, my to jako kupujeme sami souvnem. Ne, dělat si to srandu, vemte si, jaký chcete, přátelé, samozřejmě.
1: No a Cvrno, máme nějakou nápovědu první, ta bývá vždycky nejtěžší.
0: Tak... Já bych teda ještě jako upřesnil, opět hledáme někoho native, někoho v tomhle případě jamajského, nebo něco jamajského. A první nápověda, nebo první indicie pro vás je, že jeho příjmení by mohlo konkurovat aplikaci Uber. Řekl jsem to správně.
1: Uber, to je taková ta aplikace, jak skáníš lidi, kteří tě odvezou domů.
0: Takový ten taxík,
1: jo.
0: Tak pokud si najdete největšího konkurenta aplikace Uber, nebo co se aspoň Prahy týče, tak jeho příjmení se shoduje právě s touhle aplikací, nebo s jménem téhle aplikace.
1: A taky ještě s takovým roztomilým pejskem kresleným.
0: To je taky pravda, ano, to byl nějaký animák. No a kam máme zasílat správné odpovědi, pokud víme správnou odpověď?
1: Správný odpovědi zasílejte na info@radiob.cz. Uvítáme moc rádi všechny odpovědi, i když nebudou správný, tak vám rádi aspoň odpovíme. No a každopádně teďko si dáme další track jamajský a to bude trošku taková rychlejší záležitost, je to Ed Solo a pecka No No No.
0: Takže No No No a pojďme rovnou na ňu.
1: Jdeme na to.

0: Cvrndo, ty se pěkně rozjel při tady týpece, musím říct, hele.
1: Mě to hrozně baví, tenhle styl, upřímně, doufám, že i posluchače.
0: Ale koukám na toho barmana tady, ten je strašně divný, takový jako nevrlej bym přijde.
1: No na to, že jsme na Jamajce, mně přijde hrozně protivnej teda.
2: Ty se zbláznil! Tady seš v hospodě! Tady se chlastá, kamaráde! Tady se chlastá! Ti si hulit někam do pralesa! Do pralesa běž!
0: Tak... Cvrno, já myslím, že bychom měli jít asi.
1: To hele, nechce práší za kočárem, jako tady se necítím moc svůj na to, že jsme měli námajku zahulit.
0: Víš, ty brděl, to jsem nečekal, takovýhle přístup. No, jak.
1: No ale tak, jak jsme se bavili, dal bych nějakou první památku.
0: Taky a bych dal, hele.
1: Pak bych se kouknul potom šazoj, ty vole, tam někde nezvětrá.
0: Víš, ale první památka, kterou si tady na Jamajce dáme, je pevnost Rockfort.
1: Aha, nebo je to daleko odsaď zase, ty pamatuješ na Francii?
0: No, ale je to tady na severu kousíček, máme to, co by kamenem dohodil.
1: Jak by se řeklo, co by rickshaw dohodil.
0: No.
1: No a co se týče muziky, nám tady teď jedna přeskočila. Já ji tam dám rovnou znova, bylo to to No No No, tu jsme hráli, viď?
0: Jo, tu jsme hráli.
1: A takže teď si dáme Take Me Home, Country Road od Toots and the Maytals.
0: Ale jí od začátku.
1: Doufám, že jsem to řekl dobře anglicky na té Jamajce.
0: Ono tady mají takový trošku jiný přízvuk, takže...
1: Právě, tak je to omluvitelný.
0: Za mě určitě, tak pojďme na to.
1: No a ladíte nedělní zeměkouli na Bčku.
0: Přesně.
1: Tak pojďme.

0: No a my už jsme teda odcestovali z toho nepříjemněného baru. No, dostali jsme se na nějakou pevnost. Jak se to tady vlastně jmenuje, Lobiku?
1: Ale jmenuje se tady Rockford. Je to pevnost ze 17. století.
0: Vypadá to tady tak jako polozříceně, ale zároveň historicky fajn.
1: No, tak znáš to, no, my nejsme úplně na tady ty památky, víc svrdo. Ale...
0: Já bych spíš jako představil Joseho, my jsme tady vyfasovali takovýho Jamajčana na cestu.
1: Čau, Jose.
2: Hello, Wakwan.
1: Čau, no. Čau.
0: Já myslím, že jsi mu pozdě zapnul mikrofon. Jose, řekni to ještě jednou, prosím tě.
2: Hello, boys, Wakwan.
0: No, tak to je náš průvodce.
1: To je náš průvodce, Jose, no a teďko budeme vyrážet... Pomalu asi hledat toho Shaza, no.
0: Já bych se přesně podíval pomalu za tím Shazem, jako...
1: My se ale ještě trošku jako musíme infiltrovat, že jo, tady do toho prostředí, aby jsme byli trochu nenápadní.
0: A... Abych vás ubet na pravou míru, Shaza unesli piráti, takový jako jamajský prevíti. A naším úkolem nebo naším cílem je ho dneska jako najít, vysvobodit a vzít to k nám do rády a je tak.
1: Přesně tak, Cvrndo, a ono nebude asi úplně legrace se... Jako mezi tady ty piráty nějak dostat, aniž by nás nějak taky chytili, že jo? Aby jsme se nestali taky jako v pasti jejich.
0: Já bych to přesně udělal jako naopak, nechat se chytit, ale udělat z toho takovou tu jako anglickou fintu. Jakože my se necháme záměrně chytit, pak ho vysvobodíme a ještě pak jako vyfakujem.
1: Ale Cvrno, já mám připravenou takový malý triček, doufám, že to teda vyjde. Na ty piráty, myslím. Aby jsme toho Shaza mohli vysvobodit. Týká se to hudby rozhodně.
0: Já jsem tady teda Lobo s místníma testoval oregano před chvílí, měl jsem takovou jako oreganovou tortilu a musím říct, že plánování nebude můj jako dnešní cíl.
1: Ale v pohodě, já si to vemu tentokrát na starosti, teda Cvrndo, sorry, chtěl jsem říct Ingrid. Ingrid nám sice nic extra nenaplánovala, tentokrát jsme si to museli naplánovat sami.
0: No. Doufám, že bude zase soutěžit, ty vole, to zase vyhraje to tričko a to pivo z pivotek, jak minulý měsíc.
1: My teďko ještě navštívíme, než zavítáme, nebo než půjdeme hledat toho Shaza, tak se půjdeme infiltrovat do toho prostředí na Falmouth, což je centrum místního obchodu, kde probíhají různí trhy, takže tam si myslím, že by jsme mohli získat i správné informace, Cvrndo. Co to říkáš, Jose?
0: Lobiku, nechme se...
2: Hey boys, please shut up and come with me!
0: No tak jste to slyšeli sami, my už máme docela dlouhý vstup. Pojďme se vrátit zpátky k muzice. Jestli se nepletu, tak tam máme Mint Royal a pecka se jmenuje The Sexiest Man in the Jamaica Boy.
1: Já, to je taková houseovka. Tak pojďme na to. Posloucháte Zeměkouli na Bčku.
3: Roundabout now, since they say...

0: ライダー。
1: Tak přátelé, my jsme tady v centru místního obchodu ve Flamoutu, kde jsme měli získat nějaký informace o našem Shazovi.
2: No oni ho jako unesli piráti, jestli jsme to správně pochopili, tak jsme mysleli jako, že v tomhle jakoby obchodním centru.
1: No Kozená jsem zaved, za tomu jsme moc vděční, jenom doporučuju taky určitě, když zavítáte na Jamajku, tak si určitě sežeňte někoho, kdo vás tady provede, není to tady úplně zas tak bezpečný, jak se zdá na první chvíli, nebo na první dobrou.
2: No je to tady trošku bezpečný, upřímně.
1: No, dávejte si pozor zkrátka.
2: No a my už se tak jako porozlížíme, my jsme si říkali, že bychom se měli třeba nechat jako uníst těma pirátama taky. Tak bych třeba jako své zlato v hrdle dal tady jako na špacír. Nebude to málo.
1: Zkusíme třeba jako nahodit, že se tady objevili moderátoři z Rádia B a třeba nás unesou za to cvrno.
2: Máš zlatý hodinky? Či bys jako ukázal, tak jako...
1: No já hodinky nenosím, Svrno, ty si přes ty hodinky.
2: No tak já jako zlatý hodinky mám, ale oni vůbec nejsou zlatý, doufám, že nás unesou.
1: Tak zkus je jakoby víc ukazovat.
2: Tak mám jako...
1: Ale já myslím, že tamhle už někdo pokukuje po tobě, Svrno.
2: Ty ve, to je pirátek vyšitej.
1: No, má hele pásku přes oko.
2: Jako podle toho to beru a má takovou tu umělou nohu.
1: Papouška na rameni, hele, to bude jasné, tohle to by mohlo klapnout.
2: Ne, počkej, není to mlinář, je to opravdu pirát.
1: Ale já si myslím, že to je pirát, určitě, ty ve, cvrno.
2: Ten papoušek rozhod, opravdu je to pirát. My dáme, přátelé, další písničku, no a myslím si, že se slyšíme z lodi.
1: No, myslím si, že příští vstup bude už, až budem unesený, přátelé.
2: Já jsem unešený už teď.
1: Tak jo, tohle je Zeměkoule na Bčku a dáme si další track. Co tam máme, cvrno? Vidím to na Freddyho Haye.
2: Vy se nenechte unášet a nechte se unášet na vlnách Rádia B a ta písnička přesně, jak říká Lobo, je, tak pojďme na ňu.

0: No tak to bychom měli nějakou jako tradiční jamajskou muziku.
1: Tradiční, hlavně to byl taky Freddy High, bychom měli zmínit, což je český interpret, Svrndo.
0: Ale hraje jamajsky, jak jsem tak trošku naznačil.
1: Nedávno byl v našem pořadu exkluziv, jeho exkluzivní set.
0: Stalo to za to. No a my určitě dneska tak jako v každém díle budeme hrát takovou tu zabředlou jamajštinu, vzhledem k tomu, že jsme vyrazili na Jamajku.
1: Přesně tak, jako vždy budeme hrát to z toho regionu, kde právě jsme.
0: No a na konci dílu, jestli se nepletu, bude zase nějaká třešínka na dortu. Lobo, no, co ty na to?
1: No, tak Cvrndo, to víš, že tě nesklamu, mám tam zase nějaký načatej beat, který možná tady snad dokončíme, jestli ty nás teďko ty piráti, který nás tady právě před chvilkou nějakým způsobem si zajali, když to tak úplně nevypadá, oni nás krátka odtáhli a chtějí, aby jsme jim hráli hudbu, kterou jsme doteď pouštěli.
0: Aby jsme jim hráli na cymbály.
1: No.
0: No ale Lobo to zamluvil, takže vy i v tomhle díle se můžete určitě těšit na nějakou jamajštinu, na nějaký beat, který Lobo složí, a já do něj zkusím nějaký freestylin.
1: Freestylin, který bude stát rozhodně za to, to se nebojím, přátelé.
0: Já mám trochu strach, ale snad to zvládnu.
1: Svrndo, ty máš vždycky strach a nakonec to dobře skončí, téměř po každý, možná jednou to byl takový lehčí propadáček, ale jinak to bylo vždycky fajn.
0: Já bych to neodsuzoval, ale pojďme rovno na další pecku.
1: Pojďme na další pecku, já doufám, že tohle s tou peckou bychom mohli taky oslnit ty naše piráty, který nás právě unesli.
0: Myslíš ty ilegální downloadery?
1: No.
0: Nepletu se.
1: To jsou přesně oni. My už se tady skoro naloďujeme na loď.
0: Já jsem si vždycky říkal, jako jestli ty ilegální stahovači porna mají jako na levém oku pásku a na pravém rameni papouška.
1: A je to obráceně, no.
0: Přesně, oni mají na pravém oku mají tu pásku a na levém rameni mají toho papouška, ano.
1: Takže je to obráceně, přátelé, no a teď jdeme na další pecku, která rozbije ledy mezi námi a piráty snad.
0: Takže rozbije ledy, je čas na koledy.
1: Tohle to je reggae v českém podání, ale v tom úplně nejstarším asi, tak pojďme na to.
0: Pojďme na to, nechte se překvapit.

0: se s ním bratranec.
1: Ale cvrndo, tyhle ty Jamajčani jsou tady z toho tracku úplně hotoví.
2: No, protože je to královské reggae.
1: To bude asi ono.
2: Já jsem z toho taky královský vedle.
1: Tak nechme si to užívat.
2: Pojďme na to zpátky k

0: No tak milí posluchači, jak my jsme doufali s Vrndou, že tahle pecka rozbije ledy mezi námi a Piráty, tak se tak opravdu stalo. Piráti nás v tuhle chvíli mají opravdu za krále. Je to neuvěřitelný, Cvrno, co na to říkáš?
1: Dokonce nás přátelé pozvali do toho koše na tom stěžni, jak se tam jako rozlíží ten hlavní pirát, tak i tam jsme se dostali jako takový vážení hosti.
0: Můžeme kamkoliv, máme v podstatě takovou VIP pásku, která vás pustí
1: na horní i dolní palubu, přesně tak.
0: Můžeme kamkoliv.
1: No a neměli bychom tady někde najít toho Šazika?
0: No, měli bychom se začít ptát, jakoby... Kde vlastně ty by mohl být, no, na který lodi, doufám, že to bude třeba ta loď, na který právě jsme.
1: Já vzhledem k tomu, když tady koukám, že tady je jediná loď, na kterým jsme, tak je to dost pravděpodobný. Nepletu se, Lovo.
0: No jako jediná, kterou tady vidím na dohled, no, to je pravda, Cvrno.
1: No a tak zkusíme nějaký podpalubí, nebo nemají tady nějaký třeba vězení, kde by mohli jako držet nějaký vězně?
0: Kde by ho mohli mít, ale zase, jako já si říkám, že Šazo, tyve, je taky vlastně spojený s tou hudbou, jestli tady taky nebude někde jako uvězněný, jako že vystupuje, víš?
1: Že by ho měli třeba v juboxu nakopanýho, jo?
0: No, třeba no.
1: No je to možný, tak se pojďme podívat nejdřív do barů, přeci jenom jsme takový pořad, který startuje Subaru.
0: No tak jdeme na to, půjdeme se podívat do baru, třeba tam Šazo sedí na baru.
1: No a kdyby ne, tak se tam aspoň ožerem bez něho.
0: Tak, no a my si dáme další pecku, kterou tady budeme uklidňovat místní Jamajčany a bude to tentokrát Damien Marley.
1: No a to fakt stojí za to.
0: No to stojí za to, je to pecka společně s Nasem z jejich alba a pecka na mín. Tak pojďme na to.

0: No a tak jsem si myslel, že Shaza najdem někde ležícího, spícího v šatlavě, ale očividně se tady valí na baru.
1: No, taky mi přijde, že tamhle to je Shazo, když vidím tu jeho typickou škebli s těma dáma.
0: Shazo, nazdar!
1: Seš to ty, Shazo?
2: Ty vole, nazdar, kluci, nazdar! Ty vy už jste tady?
1: No, my jsme tady, my jsme tě právě přišli jako osvobodit od těch pirátů.
0: Brácho, ty jsi nás mystifikoval.
2: Nemystifikoval, ale kluci, ty vole. Bylo to trošku divoké. Zajeli mě piráti, samozřejmě, že ano, jak jsem vám volal. Ale nebylo to úplně tak divoké, jak jsem teď chvíli řekl.
0: Vypadalo, že jste se docela seznámili tady
2: no,
0: s klukama pirátskýma.
2: No, seznámili jsme se víc než dost, protože oni mají rádi rum. My v Čechách taky máme rádi rum. Což určitě můžete potvrdit, ne?
1: Já no. Si myslím, že jsem spíš zaspíval asi a oni tě jako vzali mezi svý bedra, ne?
2: No, ono zaspíval. Trošku jsem tady zabékal, takové ty české lidové reggae věcičky a nakonec se to docela líbilo klukům. Dokonce jsem se podíval i do nějakého toho studia, co tady mají na Jamajce, konkrétně v Kingstonu.
0: Jako lodní studio.
1: Já musel na té lodi právě, no.
0: Já se taky myslím, že unesli piráti celou dobu.
2: No, unesli mě piráti, ale jak říkám, hele, první den otroky, Steve, řezali mě jako psa, ale pak slovo dalo slovo, kouř dalo kouř. No.
1: Já můžu říct, že mi připadá, že si tady jako spíš zatím užíváš, než že tě nějaký piráti tady zajali.
0: Mně taky přijde, že vidím odkud vítrvané, nebo čmoc brčkavané.
1: Ale ne, že by mi to teda vadilo, já jsem rád.
0: Jo. Naopak, přesně tak.
2: Ne, jak říkám, bylo to divoký docela první den, než jsme se seznámili s klukama, ale teďka docela si notujeme, mají rádi hudbu, co mám rád já, mají rádi rum, prostě Karibik klasika.
0: No a nechybí jim, teda naopak nechybí ti ten náš tuzemák a jim naopak ten karibský.
2: Ano, to je právě ten důvod, proč jsme se docela zkamarádili, protože já jsem si sebou vez ne tuzemák, ale samozřejmě božkováka, klasický český brambory. No a jelikož to tady kluci neznají, znají jenom rum z cukrový třtiny, že on žádný brambor tady pomalu není, tyhle batata. Takže ochutnali, zachutnalo, no a slovo dalo slovo.
1: No a myslíš, Shazo, že když jim dáme ochutnat i fernet, který sebou zase vezeme my, že jim to taky bude chutnat, nebo to radši nemám ani zkoušet?
2: No hele, já mám strach, aby mi zase nedali přes prdel, aby nás nezajali tentokrát všechny tři, protože hele, pak už není kdo by nás odsaď vykopal.
0: Asi máš, ale fernet za to stojí, jako.
1: No hele, ale myslím, že Shazo má možná dech, vyprneme se na to a nenápadně Shaza zbalíme, nastoupíme do takového toho člunu, co mají na boku té lodi a vylítnem odsaď, ať.
0: No počkej, ale to musíme nejdřív něčím rozstřílet plachty.
1: No dobře, hele, Cvrno, tak mohli bychom to rozstřílet tím mým plánem, který byl jako prvoplánovej.
0: Rozstřílet to muzikou?
1: Přesně tak, no.
0: A máme tam nějaký pěkný kalibr?
1: No, tak zkusíme je roztancovat, ať si zapařej a nevnímají to, že vůbec budeme odcházet.
0: Já bych rovnou odpálil basy, co ti urvou řasy.
2: Ale v klidu, žádný rychlý pohyby.
1: Ale tak rychlý pohyby možná trošku budou, no, protože teďko si dáme trošku tvrdší věci, ale i tak spojený s tím reggaečkem.
2: Jasně, kluciace klepou a dready s nima.
0: Počkej, já tady mám takový naše malý moto, já to zkusím pustit. No, tak vyrážíme.
1: Dobře, Cvrno. Jdeme na to. Posloucháte Země kouli na Bčku a tohle je cesta na Jamajce.

0: No tak za mě musím říct, že ta finta asi zafungovala, protože piráti tady tancujou a dokonce tady jeden z těch pirátů, který má bohužel teda dřevěnou nohu, udělal z té podlahy takovej jehelníček děravej.
1: No protože to byla taková dupačka, tak do toho jako dupal.
0: No a začíná tady tryskat všude voda a já si myslím, že je pravý čas odejít, kluci, co říkáte?
1: No pravý čas vyhledat záchranný člun, jako, tak jako tak.
0: Jestli tady vůbec nějaký, našel bych aspoň ten jediný.
1: Počkej, Šazo, ty seš tady nejnýl, neviděl jsi tady nějaký záchranný čluny?
2: Ale kluci, záchranný člun tady moc není. Ale určitě bych máknul, protože tady rumy ucpávají právě korkovýma špuntama a on jak to rozseká, tak bych si dal bacha, aby kluci nenaběhli do skladu, nevytáhali ty korky a nezacpávali s tím ty díry, však to znáte.
1: No, já bych určitě kopnul do vrtule, protože mi tady teče do bod, abych pravdu řekl.
0: No a jak říkáš, Azo, jestli chtějí používat ty korky z těch rumů, tak taky bychom si museli dát pozor, jestli by ty rumy nechtěli taky vypít.
1: No my jsme na to zvyklí z Roudnice, my tam taky máme ci korky, takže...
0: Myslíš ty ptáky?
1: Ano, ano, my myslím přesně ty pávy.
2: To jsou ty, jak mají ty dredy, že jo?
1: Ano, ano, to jsou ty černý ci korky.
2: Jaman, jaman.
1: No zpátky na loď, teda tak jak my se vylodíme, abych to uvěděl na pravou míru.
0: No hele, já nepoplavu určitě tady v tom Karibském moři, protože tady jsou všude žraloci, takže musíme najít minimálně nějakou aspoň desku, na který se dostaneme na to pobřeží, kluci.
1: Hele, nějaký LPčko, kluci, nějakou desku.
2: Jestli můžu, to je další fama, protože tady na lidi neutočí žraloci, nýbrž delfíni.
0: Aha, no tak to jsme nevěděli a už na tebe zautočil nějaký.
2: Samozřejmě dostal jsem pár ran od delfína.
0: Co jsi udělal?
2: Ale koupal jsem se, kámo.
0: Koukal jsi.
2: Ale byl jsem asi moc špinavej, nebo ne.
1: A ani se neptej, házel na pláži frisbee, tyba, to hnedka moje delfín Filip. Tyš.
0: No okej, kluci, hele. Na tu unikovou cestu teda si dáme taky ještě nějakou šlapajdu, co říkáte?
1: Jako doufám, že nejdeme na delfínek potom, co jsem slyšel od Čaza.
0: No já tady už mám jedno osedlanýho teda popravdě.
1: No já tady mám maximálně hluba z nosu, ale
2: není
1: cítím to tak
2: ve filmech, kluci, není to jako ve filmech, jsou brutální a
1: ale my se potřebujeme dostat na pobřeží a zatím to zní jako vražedné pobřeží.
0: Jeďte na pobřeží a... popluju na svém delfínovi.
1: No a my poletíme na našich holubech z nosu, takže zpátky k muzice, přátelé, tohle je Jamajka jak vyšitá, ty vole.
0: To je Jamajka, teďko je Money Dextrose a T-Mans, tak no, pojďme original. Na to.

0: tak já tady čekám na kluky, já už jsem na delfínovi připlul na pobřeží a kluci, jo, už je vidím tamhle v dáli.
1: My se časem trošku loudáme, my jsme to vzali takovou tou standardní cestou teda.
0: No ale jsem rád, že aspoň vás vidím jako kluci.
2: Hele, já říkal, že delfíni jsou nebezpeční savci a jsou kurně rychlí.
0: Ale já jsem si ho skrotil hnedka, to bylo...
2: To byl majstrštyk, já jsem na to koukal, jak jsi ho tam krotil s tím lanem. A co? Můžu ti říct, že takový přiškrcení delfína jsem na Jamajce nezažil, kamaráde.
1: Já jsem poprvně myslel, že budeme mít malý ovno delfíňata. Ale když ho tam škrtil na pláži, vypadalo to fakt nebezpečně.
0: Musím říct, že to byl první delfín, který jsem škrtil.
1: Jak se mu to líbilo, víš?
2: Na správných místech samozřejmě.
1: Přesně.
0: Ale nevím, jak se mu to líbilo, ale každopádně mě dovez mě na místo určení.
1: Já teda musím říct, že my s naším záchranným člunem úplně v pohodě.
2: Ale já jako moc nechápu ještě, proč ho Owen teda navlík do latexu a řezal do něj bičem.
1: Protože se mu to líbilo.
2: Já bych, a je to jeho, kámo.
1: Já bych úplně nezacházel do těchto delfínovin. Máme tady nějaký jiný noviny.
2: Dáme si delfínky.
1: Ne, to nejsou delfínoviny, to jsou jako zeměkoule noviny.
0: Ale kluci...
1: Teď si zpěkně oddechnu.
0: Co jste mi to tady teď jako nahodili? My si dělají legraci. Žádný latex, nic takovýho.
1: Žádný vztah mezi lobem a delfínama neexistuje. My jsme se jenom trošku víc přiopili. Abych se vrátil zpátky k muzice. Jsme zpátky na pláži. Jsme. Na krásné rybiéře. Jamajské, je tak.
0: No, jsme zase v Kingsnu a teďko se přesuneme do... Na místo, který se jmenuje Řeka Dan. A to je místo, kde se taky nachází vodopády Dan. Je to jedno z míst, kam se určitě můžete vydat, když se podíváte na Jamajku.
1: Jamajský vodopády jsou jednoznačně vyhlášený a proto ani nám to nemohlo utíct z hledáčku, pokud tak můžu říct, takže...
0: Šazo, nebyl si tam už náhodou s pirátama?
2: Hele, abych pravdu řekl, tak jsem kousek od tam tať chvíli bydlel. Byl jsem tam typka, který se jmenuje Jack Coco. A jak už jméno napovídá, tak pěstoval kokosy, já mu pomáhal a můžu říct, že opravdu ten rastafariánský jakoby život opravdu žije, dodržuje tradice, v podstatě nic nekupuje, všechno si pěstuje.
1: Hele, ano, to je mi sympatické.
2: Vaří venku na ohni, normálně má tam ubytovnu i jakoby prostě pro turisty. Takže jestli byste chtěli...
0: Ono a vlastně pod těma vodopádama taky si zapomněl říct, že má masážní salon, takže stačí si tam vždycky jenom lehnout. On si tam lehne, že to padá na ty záda, ty prouditý vody.
2: No ale i ryby ti tam docela, padají na záda.
0: No to jo, ale dobrý biznis bych řekl.
1: Teď by se nám zrovna hodila jako pecka od chaosu vodopády a řeka padá a padá.
0: To padá, ale cvrno, já bych tam dal teďko zase nějakou klasiku, co říkáš, nedáme
1: no,
0: tam
1: určitě, třeba to... my tam ty vodopády nemáme v playlistu.
0: Dáme takže... si tam teďko toho bobát.
1: Je to co tam mám v tom zeleném, nebo no. Si vemeš míš do ruky a dáš to tam sám?
2: Redemption.

0: Tak milí posluchači, právě jsme na místě, kterému se říká Vodopády Dam. Je to tady skvělý.
1: Vypadá to tady velice krásně, tak jako přírodně tradičně.
2: Je to tady luxusní, jak jsem říkal, kluci.
0: Já jsem tady kousek odsud chvilku bydlel, jak říkal. Je to tady velice příjemný. Jsou to vodopády, které jsou 120 metrů dlouhý.
1: No a to je kurva vejška.
0: To je pořádná vejška, no. To je široký 55 metrů, kluci, tyhle, to je jako...
2: Nedá se to.
0: No, jako... Ale super je, že se tady dá i koupat, jako, to mě baví hodně.
1: Dáš si jako koupačku, jo, tady? No,
0: já už se koupu, cvrno. Jestli to nevidíš.
1: Zapal jsi si bermudy sebou?
0: Tak já bermudy nenosím, já se koupu na Adama.
1: Ano, to je svatá pravda.
2: To snad ne.
0: No to snad, jo.
1: No my teda se šasem máme svý latexový plavky.
2: Samozřejmě jedině latex, ale jestli chcete, kluci, kousek v odsadě Ganja Farm, tak jestli chcete, můžeme se tam jít podívat.
1: Ne, děkuji, my neholíme.
2: No ty na to vypadáš.
0: Co to je ganja?
2: Ganja to je v podstatě tráva, senzimílej, tady tomu říkají. Kouří se to, dělá to dobře, vy 100% to tam znáte. Dokovat jsem byl v České republice, odebírali jste to ve velkém, takže nedělejte hlupáčky, jesaj.
1: Že bychom si skočili na páva.
2: No. To metrový bongo, brácho.
1: Já to taky vyzkouším teda. No, tak jdem asi.
0: Za mě pohoda, ale kluci.
2: Ok, takže kluci, vezmeme to tady přes tu džungli, kousek vejš, cca 350-400 metrů a jsme tam.
0: Tak, jsme tam.
2: Come on.
0: Ale taky by se chtěl šaso podívat ještě tvé do toho národního parku Blue and John Crow Mountains, jestli to půjde.
2: Hele, určitě, kousek odsaď jezdí autobusy u hlavní silnice, tak pak to můžeme jenom sejít z toho políčka a můžeme frčet dalej.
0: No tak to je super, to jsem chtěl slyšet. Doufám, že i Cvrndu tohle to potěší, on vypadá teda, že... Ho v tuhle tu chvíli potěší maximálně trošku spánku, ale...
1: Mě ta fajštička vzala nějak za svý.
0: Nevadí.
1: Za srdíčko takzvaně.
2: Tak to má být.
0: Jinak tohle to byl Bob Marley a Redemption Song, ne Redemption Song, jak jsem předtím říkal, to se omlouvám samozřejmě. No a teďko si dáme zase něco z Čech a budou to Urban Robot a jejich track Ve správný čas. Tak pojďme na to.
1: Pojďme rovnou na to, ladíte jamajský díl pořadu Zeměkoule na Rádiu Bčko.
2: Bomboklát!

0: se ta osoba dopustila měnění světových tabulek, co se týče nějakých světových rekordů. Se to řekl trochu kravsky.
1: No zkrátka tenhle ten člověk přepisoval světové tabulky a to hned několikrát, přátelé.
0: No a v první indicii bylo, že jeho příjmení je konkurentem Uberu, takže aplikace, která Uberu konkuruje, je jeho příjmením.
1: A nebo taky to je takovej roztomilej animovaný pejsek.
0: No a o co vlastně hrajem? Opět jsou to nějaký pivka z naší pivotéky B, o který si můžete sami zvolit.
1: A taky tričko z našeho rádia B.
0: Takže pokud víte, o koho soutěžíme, nebo o koho se dneska jedná, tak správné odpovědi zasílejte na info@radiob.cz.
1: Přesně tak, Cvrndo, zasílejte odpovědi na info@radiob.cz. Těšíme se na vaše odpovědi. No a teďko, kam zavítáme, přátelé?
0: Já bych tam vrátil zpátky ten...
1: Dáme tu
0: reggae podkládek.
1: Jasný, hele, teďko dáme asi tu farmu, jak nám sliboval ten Šazo.
2: Ano.
0: Myslíš zvířecí farmu od George Orwella?
1: Ne, myslím tu plantážnickou farmu.
0: Ano, od
2: Jeman.
0: George Gorbella.
1: Ano. Ale já už to vidím, ty fado. Cvrno, hele, to je normálně rajský pohled, ty vado.
0: Pro mě jako pro zkoušku, hoši, držte mě.
2: A držte se, protože já vás tady provedu těma řádkama a určitě vám i něco o tom řeknu.
0: Jaman, jaman.
2: Jaman, Rastafari, ja.
1: No tak nám o tom něco řekni.
2: OK, takže pojďte se mnou.
1: Jdeme, jdeme.
2: Tady první
1: to smrdí,
2: řady.
1: To smrdí, teda voní.
2: Kluci, abych pravdou řekl, tak tady hlavně jede indika, tady se tolik nepěstuje sativa, protože tady to mají rádi pěkně tvrdě, Jara, Stafara, i dready se musí kroutit a my se budeme kroutit s nima.
0: Já s tím nemám problém, mě se z toho trošku kroutěj nechty.
2: No ty se teprve zakroutí, ale až si je ostříháš možná. No to nevadí, takže tady pojďte se mnou, jinak tady jako nevyznávají moc křížence, takže tady jedou takovou tu čistou flow, čistou prostě trávu. Žádný příměsi, žádný řezání.
0: Tady žádný
2: to je
0: hnojiva.
2: Tak, jak to má být přesně tak. Ano, používají jakoby hnojiva, ale čistě je přírodní, že jo, slepičinec a podobný.
0: Netopířinec.
2: A delfínovinec, jakož to tady bylo.
0: Ano, latexovinec, všichni známe.
1: My zkrátka, taky já bych jenom, přátelé, upřesnil, my vám samozřejmě nenutíme nějakou takovouhle věc, jakože pěstování trávy, to je zkrátka věc, která k Jamajce patří a... Tak
2: tady tím žijou prostě.
1: Tak to hele, zkrátka je, no. To je jako, že když jste v Itálii nebo ve Španělsku, tak tam frčí víno a prostě na Jamajce frčí rum a tráva.
0: A skanky, ano.
2: Jestli můžu říct, tak tady to tak trošku patří k jejich vyznání, jakoby rastafariánství, takže ono to není úplně tady braný jako droga, že jo. Tady tím prostě žijou, kouřej to pro zábavu, kouřej to na obřady, kouřej to různýma stylama,
1: jasný,
2: což
1: hele,
2: vám pak ukážu.
1: Kouřej
2: třeba
1: to zkrátka všude, já s tebou všechno souhlasím a pojďme si říct o tom rastafariánství něco víc v dalším vstupu.
0: Já bych se vrátil zpátky k muzice, přesně tak, teď máme zase dlouhý vstupy.
1: Tak, teď si dáme další pecku a možná zase trošku zrychlíme, dáme si teďko Raga Live Band. Znáš Šazo určitě, že jo?
2: Jaman.
1: Tak pojďme na to.
2: Pal to tam.
0: Jaman, tak po meraniu.
2: Trochu Francie.

0: Ja, Rastafari.
1: No tak jo, přátelé, teďko se chystáme z plantážového pole marihuany, který tady téměř jako tradicí na Jamajce, tak teďko se chystáme do parku Blue and Jones Crow Mountains, kde se nachází i nejvyšší hora Jamajky, přátelé.
2: Já bych vám to přeložil, takže jsme doteď byli plantážníci a teďko budeme parkouristi.
0: Takže půjdeme na ten autobus, chlapci?
1: Půjdeme na ten autobus, já bych chtěl taky ještě zmínit to, že Svrnda tady se nechal vyzvat na battle v panácích od místního borce a myslím si, že to možná ovlivní jeho moderátorské vystupování v dalších vstupech.
2: Já bych to neviděl takhle, to byl takový Royal Battle.
1: Jo?
0: To nebyl Royal Battle, to byl pohřeb.
1: Za mě, jako ty, jestli to ustojíš Svrno, tak budeš velký frajer.
2: No když půjdem do Chorvatska, tak to bude záhřeb, ale Jamajce to bude pohřeb.
1: Jasná věc, hele. Takže teďko se vydáme na tu nejvyšší horu Jamajky, která se jmenuje Blue Mountains. Měří 2256 metrů nad mořem a myslím si, že si tam sice nezaližujeme, ale výhled na Jamajku bude krásný, tak pojďme na to.
2: Pojďme,
1: ano. Pojďme na to a Cvrdo, dáme si pecku další a co to bude?
2: Jestli se nepletu, tak nám přichází Kokoman, Kokomana už jsme měli, ne?
1: Ale jo, bude to Kokoman, máš pravdu, bude to Kokomana.
2: Si dáme Kokomana s peckou, stoupám.
0: Takže kluci, půjdeme tady dolů z kopce, půjdeme na ten autobus a ty to zatím odpal.
1: Tak jo, jdeme na to.
2: Pak půjdeme trochu do kopce.
1: Země koule na Bčku.
0: Jo!

0: No a milí přátelé, teď taky přichází chvíle na naše jamajská jména, jak tomu bývá zvykem v každý zemi. Si vždycky vybereme s Cvrkoslávkem naše jména, který tak nějak patří k té zemi, nebo který jsou s tím spojený.
1: Máš nějaký připravený, Lobo?
0: No, nechám to tentokrát na tobě, to první jméno, Cvendo.
1: Ještě připravený, já tady mám tady jedno napsaný, já bych mohl být Big Man Dasí.
0: Jo, ale já jsem si dal jméno Bobby Lobby.
1: Vítejte v mém lobby, no a co Šaso, máš tak nějaký jamajský jméno?
2: Samozřejmě, já mám Jack Brambura.
1: Brambura.
0: Tak to je velký styl.
1: Já si s tím přesně, to si nás zabil oba dva teda.
0: No jinak my jsme teďko na nejvyšší hoře Jamajky, což je Blue Mountains. Je tady krásný výhled na celou Jamajku.
2: Úžasnej kluci, jsem rád, že jste mě sem vzali, hej.
0: Jo, já jsem taky rád, že jsem se sem podíval a doporučuji určitě, když dorazíte na Jamajku, tahle ta hora je jasný místo, kam musíte vyrazit, přátelé.
1: Takže odpálíme nějakou další čabajku a vyrazíme někam dál?
0: Odpálíme další čabajku, v dalším vstupu si nejspíš dáme poslední nápovědu do naší soutěže.
1: Pravda, my ještě máme soutěž rozeběhanou.
0: No a ono jak se nezdá, tak my pomalu frčíme do finále, teďko už nám zbývá poslední necelá půl hodinka, takže
1: jak,
0: se můžete...
1: Jak ty jsi na tom s tím bíteckem, zvládneme něco
0: no,
1: do konce pořadu.
0: No, krásně chtěl říct právě posluchačům, že se můžou těšit na ten náš bíteček s tím tvým rapem.
1: Já jsem jako na trní teda.
0: Ale s tím bítkem... Něco
1: no a Šaso přidá se k nám.
0: Něco se tam klube a...
1: Když už jsme ho zachránili, co?
2: Děli byste, hoši?
1: Samozřejmě.
0: Já to beru jako samozřejmost, jako...
2: No problem for me.
1: No tak to slyšíte sami, jako... Šazík se přidá, Lobík udělá beat a Cvrkoslávek bude základ.
2: Okay, takže Cvrkosláv a MC Šazo na beatu od Loba, tak se připravte.
0: OK, no a teďko si dáme zase něco takového česko-slovenskýho.
1: Zpátky k muzice.
2: Ne.
0: Medial Banana, Polemy.
2: Banana, hej, okej.
0: Okay. Staré časy.
2: To je fajn.
0: Které máme všichni rádi.
2: Right.
0: Pojďme na ně.
2: Pou.

0: Takže malá zastávka na Slovensko, ale furt takový velký pozdrav z Jamajky.
1: Za mě skvělá věc. Za mě skvělá věc od Medial, Banana a Polemiku. Šazo říkal, že to viděl naživo, když vlastně měli premiéru na Uprisingu. Jaký to bylo, Šazo, prosím tě?
2: Hele, bylo to naprosto fantastický, ale jestli můžu říct něco i o Medial Banana, tak ty kluci točili i nějaký to CD dokonce na Jamajce, takže oni mají opravdu zkušenosti, mají známosti a v podstatě ten Uprising jakoby Pokémon uvádí, takže...
1: Za mě jako je to tam cítit asi, že má jakoby nějaký feel k té Jamajce, nebo že
2: určitě,
1: tu někdy
2: určitě.
1: Byli. Je to tam.
2: Tam jsou zkušenosti, prostě kamaráde. Zkušenosti a dobrá hudba. Je to slyšet.
1: Každopádně, taky nám tady něco se říct Ingrid.
3: Dobré rádě, chlapci, velmi dobré rádě.
0: To byla Ingrid, jo?
1: To byla Ingrid s tím, že dobré hráme, no, tak...
0: Ale jako vždycky, my nehrajeme špatně.
1: Děkujeme Ingrid i z takový dálky, jako seš teď od nás.
0: No my tady máme poslední 20 minutovku, zbývá nám nějaká soutěž a takovýhle lejdečiny.
1: Dáme si asi poslední inici, Cvrno, co říkáš?
0: Já bych lovnul písničku a po písničce bych dal poslední inici.
1: OK, souhlas, Cvrno, a jako další pecku si teďko dáme asi ty Prodigy, který si tam vybral. Co říkáš? Out of the space.
0: Prodigy, jaký potřebujeme, to je jamojiština.
2: Trošku elektroniky.
1: Tohle to bude správná volba. I vás to určitě potěší, přátelé. Posloucháte Zeměkouli na Rádiu Bčko.
2: Right.
1: A tohle to jsou Prodigy.

0: No a nám už nezbývá, než vyhlásit poslední soutěžní indíci. Opět hrajeme, asi upozorním, o trička Radio B a pivko dle vlastního výběru z naší biotéky. Lobo, co bude poslední indicie z posledních indicí?
1: No, poslední indicie bude, že to je vlastně nejrychlejší člověk na planetě, asi tak nějak.
0: Asi myslím, že to je nápověda všech nápověd. A pokud tušíte, pokud víte, o koho jamajského my dneska scháníme nebo hledáme, o koho jamajského se jedná.
1: No, možná jsme vás trošku překvapili, protože jste nejspíš čekali trošku někoho jiného, si myslím.
0: Já si taky myslím, že čekali Boba Marleyho.
1: No, on to třeba Bob Marley je, že jo, třeba byl nejrychlejší člověk na planetě.
0: Jako nejrychlejší zkuřka?
1: No, možná.
0: Tak to bude fuška.
1: To bude fuška. Teďko si dáme co cvrndom.
0: Ne, já bych ještě na závěr prozradil, že teda scháníme jako jamajskýho. Správný odpovědi na info@radio.cz zasílejte.
1: Jak jinak.
0: A hrajeme o tričko a pivo.
1: O tričko a pivo dle vašeho výběru. No a to by bylo asi k soutěži všechno, cvrndom. Myslím, že jsme tentokrát ani nevyužili naší...
0: Pravda.
1: Nápovědovou znělku.
0: Se čím máme připravenou.
1: Tak aspoň teďko nakonec.
0: No a blížíme se do finále dnešního pořadu, jestli se nepletu, máme tady 15 minut do konce. Tak dáme nějakou písničku a pak bych se ještě pověnoval Shazoy.
1: Pověnujeme se Shazoy, který nám něco řekne o tom, co je vlastně rastafariánství.
0: No a co se týče muziky, máme tam připravenou nějakou vykopávku pořádnou.
1: No, vykopávku, dáme si tady Benny Page.
0: A to si myslím, že stojí za to. Ladíte tak nedělní zeměkouli na rádiu Bčko.
1: Tentokrát z Jamajky, přátelé.

0: Original Junglist.
1: Tak tohle to byla novinka od Benny Page, Top General. No a teďko...
2: Šazo, co bys nám pověděl? Přesně, co nám řekneš o rastafariánství?
0: O rastafariánství samozřejmě neřeknu vám to moc, ale je to náboženství, které přešlo z Afriky až na Jamajku. Je to náboženství, které se zaobírá především mírem, žádný rasismus, hlavně klid a pohoda. Jsou to lidi, kteří moc neřeší věci.
1: Jsou... Oni nějak nepijou a nehulej, ano, že jo? To prostě nechápu.
2: Já si myslím, že hulej dost.
0: Ne,
2: naopak.
0: Naopak, jakoby ta tráva v podstatě k tomu náboženství patří, těm jejich obřadům. Ale s tím alkoholem si měl pravdu samozřejmě. A je tam třeba jakože ještě i zakázaný dárcovství krve, na což v podstatě doplatil Bob Marley.
2: Takže takový jeho visti, nepletu se.
0: No jeho visti určitě nejdou od dveří ke dveřím a nebouchají.
1: To asi ne, to určitě ne. Já bych chtěl taky jako Šaza trošku omluvit. On nečekal tuhle tu otázku a zaskočil ho to trošku, takže...
0: On o tom trošku ví, ale nebyl připraven.
2: Přesně. Já teda mám jednu otázku, na kterou bych se zeptal. Šazo, jak se cítíš před naším freestylinem? Dáme tam něco? Podpoříš mě?
0: Hele, já jsem tak připravený, jsem tak ready, že se mi už teď z toho klepou dredy.
1: Můžu potvrdit, Šazovi se klepou dredy, ano. Že mě mlátěj normálně do uší tady.
0: Ne, on mě za ně tahá, jako z loutku.
2: Mě se trochu klepou v nady.
0: Ježišmarja, tak s těma růžovýma gaťkama se asi ani nedivím.
2: Mě se klepou v nady teď a tady.
1: Jak říkal Cvrna, ty gaťky byly předtím ještě červený, že jo?
0: Ne, jsou růžový, vždycky byly růžový.
2: Oni se sebrali, přátelé, jsou to fakt šortky, které byly původně červený.
0: Nein.
2: No a my si dáme asi poslední písničku, jestli se nepletu, pak se rozloučíme a zafreestyliníme.
1: Vypadá to tak?
0: Okay,
1: vypadá ale... to, že naše cesta po Jamajce se pomalu, ale jistě blíží ke konci a nám nezbývá nic jiného, než si pustit jednu z posledních pecek.
2: Já bych ještě uvítal Šaza do nového pořadu. My jsme vlastně pro ně jeli na Jamajku, pravda, tak jako na blind.
1: Pravda, Cvrno,
0: ale teď, jestli můžu, já bych si taky připravil takovou otázku tady pro Loba. Co nám připravil zabít? Jaký styl hudby to vlastně vůbec je?
1: Ale za mě, no, snažil jsem se to jakoby nějak ladit do toho karibského rytmu, zkrátka, no.
2: Ani myslíš, popravdě... nějaký dancehall třeba?
1: No, dejme tomu, ale úplně si nejsem si jistý tím, jestli to je jako klasický dancehall. Zkrátka jsem se to snažil naladit na těch rytmech, který mi to připomínají, zkrátka tu Jamajku.
2: No a teď se těším ještě víc,
0: prostě
2: upřímně.
0: Prostě Karibik, jo?
1: Zkrátka Karibik, pohodička.
0: Máme se na co těšit určitě pláž. Teda s Frndou.
1: Já doufám, že tam něco povodíte, kluci. Něco tam zničíme, takzvaně.
0: Ano, rozboříme.
1: A jak říkal taky Cvrnda, nebo teď už nevím, jestli říkal Cvrnda nebo Šazo, tak bychom měli taky uvíc vlastně pořád Šaza, kvůli kterému jsme přijeli na tu Jamajku a je to jeho nový pořad Revolution, který bude na rádiu Bčko jako nový pořad.
2: Šazo, už máš nějaký vysílací čas, kdy je tvůj skvělý pořád?
0: Ano, určitě. Mám čas úterý od 6.
1: Aha. Hnedka před mým bumbebem, Cvrndo.
2: Oh man, rastafariaj.
0: Dobrá hudba na dobrou hodu upadá.
1: Tak jak, to je. Jak jsi to říkal? R&R, takže z reggae na
2: rap to reggae. R&R.
1: Tentokrát to bude reggae to rap.
2: No tak hele, přátelé, loupněme si tam poslední písničku. My se s vámi rozloučíme a pevně věřím, že potom ten freestyling přijde vhod.
1: No, je to tak a teďko si dáme jednu z posledních vlastně českých věcí, nebo respektive jednu z posledních dnešních reggaečkových věcí a jsou to Švihadlo. Času je málo a
0: tak
1: tlačí.
0: Švihy.
1: Ideální záležitost, kterou bychom si teď měli pustit, protože opravdu času je málo i v našem pořadu a chýlíme se ke konci, tak si to pojďme dát.
2: Dávej to tam, čas tlačí, tohle je Zeměkoule na Rádiu Bčko.
0: Rádiu B.

0: No a přátelé, je to opravdu tak. Dnešní pořad Zeměkoule se nachýl ke svému konci, teď už vás čeká jenom závěrečný freestyle a naše rozloučení s vámi.
1: Máme tady velké finále a jak tomu každý 14 dní bývá, je to na jednu stranu smutné, ale na druhou stranu se můžete těšit na ten freestylin.
2: Jinak, kluci, jestli můžu dodat, já děkuju, že jste mě zachránili a potáhnete mě zpátky do České republiky, zrovna do rádia B, na kterým teďka posloucháte Zeměkouli.
0: Přesně, a poletíš sice v kufru, ale to ti doufám nebude vadit, Čazo.
1: My všichni potáhneme za jeden pro vás, takzvaně.
2: Prdel.
0: No prdel si nedělám, protože naše cesta je jenom dvoumístná. Náš kufr sice jako nějaký obsah má, ale
2: no,
0: my tě do něj narvem.
2: Já mám našetření nějaký love, takže no problém, a nakonec možná já pojedu v první třídě a vy se povezete jako kufříčky dva se zátěží.
1: Jako dva stewardi. No a nám už nezbývá, než se s váma rozloučit, přátelé. Díky, že jste s náma cestovali do daleké Jamajky.
2: Jo, jo.
0: Tohle to byl Karibik a Zeměkoule.
2: To byla Jamajka.
1: No a od mikrofonu se k vám hlásil
0: DJ Lobo,
1: Cvrkoslav Zelený
2: a Selekta Šarzo, baby.
0: Náš nový moderátor, a teďko se už můžete těšit jenom na finále dnešního pořadu, a to je klasický freestylek od Cvrkoslávka, tentokrát i od Šaza. No a beatek, který jsem připravil já, snažil jsem se udělat něco v rytmech Jamajky, tak snad to vyjde. Pojďme
1: Šazo,
0: na to.
1: Šazo, jsi taky tak nervózní?
2: Ale vůbec, dost keců, kluci, a jdeme na to.
0: Pojďme na to.
1: Tak pojďme, díky, že jste ladili.
0: A tohle byla Zeměkoule z Jamajky.
1: Snad to bude stát za to. Tak čau.
0: Bye-bye, bye-bye.
2: Bye-bye.
1: Bambuklad.
0: Bambuklad.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

Rádio Bčko. Bčko. Bčko. Bčko. Bčko. Bčko. Bčko. S náma jste prvé žije. Rádio B.cz.

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

Rádio Béčko. Rádio Béčko. Rádio Béčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

proud té nejlepší hudby, kterou na Béčku máme. To je Béčko. Každé všední odpoledne na rádiu B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

Je 9 hodin večer na Rádiu B. Rádio B. Od lidí pro lidi. Pro lidi.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénou. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

Paráda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

0: Je 10 hodin na Rádiu B.
1: Tony Coleman je postavou, kterou musí znát i ten nejmenší fanoušek drum'n'bassu. Spoluzakladatel a současný CEO gigantického labelu Hospital Records a jeho sesterského labelu Mad School. Tony je člověk, který je zodpovědný za absolutní hymny světového drum'n'bassu, jako jsou Billion Dollar Gravy, Different Drum, anebo třeba Just One Second. Skvělý producent a snad ještě lepší DJ, frontman jedný extra známý kapely. Já si myslím, že většina z vás už ví. Dneska vám představuju drum'n'bassovýho velikána, říkající si London Electricity. A na Bčku začíná jeho set právě teď.

Rádio Bčko. Bčko. Bčko. S náma teprve žije. Rádio B.cz.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Radio B.